0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mě ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí slabí nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Půjdeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Agnesovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
2: Mě to baví.
3: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Já.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěli.
3: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malová.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva proti...
3: Za nožičky a...
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? To je... Ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátěnka, jestli... No, nic.
3: Polka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
3: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava.
1: Vypatlaná.
3: Ne.
1: Vymaštěná.
3: Pomazaná.
1: Pomazaná.
3: Máme i vlastní krušnohorský fernet. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
3: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhovský, už mi táhne na 50. A děkuji vám, nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu, obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
3: Je pochvala.
1: Ano.
3: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
3: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No.
0: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
2: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
2: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
1: No prosím, tak vezměte prosím
2: ano,
1: místo.
2: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
2: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
2: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě,
2: za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No. To se dá předpokládat.
2: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
2: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
1: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
2: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné... normální manželství.
2: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
2: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
1: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
2: Obojího pohlaví?
1: Ovšem pouze tak.
2: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
2: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
2: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
2: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
2: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
2: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
2: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnějšího?
2: Ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
2: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
2: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
2: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
2: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
2: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
1: Sekačku.
2: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
2: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
2: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
2: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva. Ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
2: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
2: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
1: No ano. Něco se nám na tom snad nezdá.
2: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
2: Jo, takhle proto.
1: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
2: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
2: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
2: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
2: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
2: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
2: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
2: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
2: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
2: Nevím.
1: No jo. No tak to je normální, ne?
2: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
2: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
2: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím nás, jaké náhradní díly?
2: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
1: Prosím
2: no,
1: vás.
2: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
2: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
2: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
2: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
2: Tak zatím naschle, ano.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Ne, já myslím, že na to tak...

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolíte, abych si, že se...
2: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
2: Ne, já tady luším křížovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
1: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte, ano, to je průkopník. Ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To právě tady nestojí.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No, právě.
1: Pače, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
2: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
1: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
2: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
2: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
1: Ale jo, to bude mít hned, není problém.
2: No tak fajn, toto budeme mít hned.
1: Ano,
2: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
2: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
2: Jo, vy už to víte.
1: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
1: Pár, no, nebo ještě míň.
2: No právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: A to ne.
1: Co?
2: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
2: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No proč myslíte, že...
2: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
1: No to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
2: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
2: Víte, že máte pravdu. Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
1: No,
2: víte? Teď ještě vědět o tom, jaký.
1: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém.
2: No, to se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
2: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: Samozřejmě, to bude mít.
2: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže. Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano.
2: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
2: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako
2: italský psáno.
1: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
2: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
2: Ono, právě, to je, ano, úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: To je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
2: No jo, no, tak je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský, to je bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
2: Činžáno.
1: Činžáno.
2: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně, činžáno.
1: A jo, činžáno už
2: činžáno, je. Činžáno, to by musela bezpečně.
1: Ano.
2: A je to tavenej sejra.
1: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává.
2: Ono je ho víc druhů, víte.
1: Ano.
2: Oni jsou i mimoflaškový takový.
1: Taky, že jo.
2: No, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
2: No takže bychom ho nechali stranou.
1: Co? Jo,
2: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
1: Ano.
2: A vezmeme další otázku.
1: Třeba, vemte další.
2: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovnýho.
2: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
1: Tak pro děti.
2: Čímhle na nás, víte.
1: Tak to hned napište.
2: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
1: To je?
2: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
2: Vzadu.
1: Vzadu ještě k tomu?
2: Ještě k tomu zadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
2: To se potom špatně luští.
1: No právě, tohle je těžký.
2: To je těžký.
1: No jo, tak co bysme...
2: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
1: Třeba, vezmeme něco.
2: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
2: takovou, jo? Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
1: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
2: C, otázka.
1: Jo, otázka
2: písmeno C.
1: Rozumím.
2: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chtěl znám všechny.
2: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
2: Ano, podzim, zima.
1: Ano, to
2: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
1: 12 měsíců no. Na tři písmena?
2: No, no je to ta data.
1: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
2: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No, jo.
2: To bychom takhle mohli důmat celý rok.
1: No, bole, to je nějaká... To je nějaká...
2: Tak co s tím?
1: No já nevím. No,
2: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
1: Ono se jo, to zkuste něco...
2: On se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
2: Takže bychom...
1: Co tam ještě máme?
2: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
2: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažnej.
2: No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
1: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jiný papoušek.
2: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
2: Píšu papouš.
1: No.
2: Safra. Nebejde se. Nebejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
1: Bez eku, papouš?
2: Pepouš.
1: Ale poprosím vás.
2: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
2: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
1: No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
2: A víte, že má?
1: Jo.
2: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No to nemůže být všude špatně.
2: Že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
2: Ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli. Víte?
1: Na to může naletět nějaký idiot.
2: Jo. Kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
2: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
2: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já.
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal: a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempo, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál. Za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi: dáte si něco k pití? Tempo, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady. Pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? Pá, ne, já nemám kam dávat drobný.
2: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Tamhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá: no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se, pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá, kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpívavým hlasem pronese: o, přijdi pane k nám, a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
1: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá: co děláš, Cvrčko? Ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcko? Ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Děkuji. Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjevím. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhej, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano. Ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte. On jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Nahlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
0: Počkej.
1: Vítám místní smetánku, dobrý den.
0: Alois, opatrně.
1: Co?
0: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
1: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Tak, vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
0: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
1: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník, no. A tajemníkem jste taky nebyl?
0: Prosím tě. Necháme.
1: No, jestli pán šel najisto.
0: Ne.
1: Po paměti, Pavlov, reflex.
0: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
1: ano.
0: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
1: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Zadu sedí chudě na učitele, nazdar.
0: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se, tatínku, nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
1: Ne, to je právě ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
1: Ne.
2: Špekoune.
1: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
1: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská.
1: Ano.
2: Pane, vy jste po neboštíku vepří syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. Po mámě taková machrata.
1: Celý jsi to otočil.
2: Co jsem otočil?
1: Otočil jsi to sem.
2: A co to otočil?
1: Ano.
2: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No, to ještě horší. To je horší.
1: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
2: No tak plešounen.
1: Toho urazíš?
2: Volá palic?
1: Ne.
2: Bleskovka?
1: Ne.
2: Přírodní skýne?
1: Taky ne.
2: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
1: To není ono ještě.
2: To ještě není ono. To už nevím, kdo.
1: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
2: To je hezky, no. Některý i níž.
1: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
2: U některých se to i vymění.
1: Můžeme o takovém člověku říci třeba, na tobě veš nezabloudí.
2: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
1: Ano.
2: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
1: Pokud potkáte přátelé samozřejmě v globálu.
2: Nebo v jiném obchodě, jak lidi dneska jedno.
1: Globál.
2: V Tesku, v Bile.
1: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
2: No, to mě neuráží.
1: Prosím.
2: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
1: Já jsem říkal pěkný naopak.
2: No, to je něco lepší. No.
1: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
2: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
1: Ano.
2: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
1: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
2: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
1: No,
2: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. A nebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ve ještě, že rozum.
1: No tak je.
2: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Lisa.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, zbývají naše těla.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezkou středu. Krajský soud Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení městského soudu. Krajský soud v rozhodnutí sice udělal změny, ty ale na ponechání muže ve vazbě neměli vliv.
8: Co se děje v kraji?
9: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká se zástupci samospráv, ale i podnikateli, odborníky, zástupci neziskového sektoru a s občany. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb Solarii. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident, opatření začne platit v polovině července. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu.
8: Rádio Jihlava.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Jsou tu zprávy, vítám vás. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol.
6: Jihlava aktuálně.
7: Řidiči a obyvatelé sídliště v Jihlavě se musí připravit na další omezení. V ulici Evžena Rošického začala závěrečná etapa rekonstrukce. Má přinést novou silnici, bezpečnější chodníky i lepší podmínky pro parkování. V pondělí odstartovala závěrečná etapa rekonstrukce, která si vyžádá uzavírku části komunikace a omezení parkování. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu Sagrada Familia navrhl. Na nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale v Americe, Kanadě a Mexiku vstoupí v platnost několik nových pravidel. Podle nich se bude od příští sezony hrát i na klubové úrovni. Novinky by měly omezit zdržování hry. Větší pravomoce dostanou videorozhodčí.
6: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká: Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček: Nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Já pamatuju, jak jednou v rozhlase měla hlasatelka číst větu, že krajskou výstavu koček zahájil soudruh Mourek. A začala se tomu smát a jak se snažila, tak se smála víc a víc, až nakonec to skončilo hudbou. Ono, když se člověk nemá smát, tak většinou je k smíchu všechno.
1: Já jsem to teď zažila, když jsem byla na létajících snoubenkách v divadle ABC. Tak pochopitelně, že Pavel Trávníček má široký okruh svých ctitelek, že ano. A někdy teda mladá děvčata nebo mladé slečny v publiku na sebe upozorňují tím, že při každém slově svého oblíbeného idolu se smějí. A sice takhle ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, jo, a tak dále. No a samozřejmě diváci trpí, ale vědí, proč se to děje. No a Trávníček samozřejmě si hodí tady tu loknu, no a taky to víte, tak už přece jenom toho má dost za ten život, že jak. Já, kdyby to nešlo tady, kdybyste to nenatáčeli, tak bych vám řekla jednu zkušenost, která byla teda paní Trávníčková jednak teda, ale jednak co se stalo mně, já jsem před několika lety, my jsme jezdívali na Hadrovec u Domažlic na vánoční prázdniny. Tenkrát byla taková krásná zima, tam ty Domažlice byly v bílém hávu a svítilo sluníčko, ten sníh křupal pod nohama a já jsem ještě na Štědrý den šla něco koupit. Ohromně se mi to líbilo. A jak jsem šla přes náměstí Domažlické, tak tam jsem viděla skupinu mladých dívenek, ale opravdu to byly dívenky, které chodily tak do takové páté třídy, že? A já, jak jdu kolem nich, tak najednou vidím, že se dívali na fotosky, pak jsem teprve zjistila, že v Domažlicích během toho vánočního týdne se hrály všechny možné pohádky filmové, jo? A většinou tam tedy hrál pan Trávníček prince, pochopitelně, že ano. A jak jdu kolem, tak slyším ten Trávníček mě tak a já jsem nastřužila ty uši a on říká, sere. Se mnou to tedy zamávalo, já povídám, děvenko zlatá, proč? A ona říká, protože je tak krásné. No já jsem samozřejmě, jsem se vrátila do Prahy, tak jsem hned Pavlíka Trávníčka informovala, rozumíte tomu? No a on to dost tak po sobě roznášel tohleto. No a pak dostal takovou chuť, že jako taky půjde mezi mladé lidi, tak si vzal něco takového svátečního na sebe a šel do disko. Šel do disko, tam si sedl, hodil loknu, přehodil nohu přes nohu, že jo, a seděl a teď se najednou vidí, že je ústředním zájmem dvou dívenek, které seděly takhle. Ta jedna povídá, hele, princ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Krajský soud Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení městského soudu. Krajský soud v rozhodnutí sice udělal změny, ty ale na ponechání muže ve vazbě neměli vliv.
6: Co se děje v kraji?
7: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká se zástupci samospráv, ale i podnikateli, odborníky, zástupci neziskového sektoru a s občany. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident, opatření začne platit v polovině července. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM.
7: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková a spokojený pacient Jihlavské nemocnice se rozhodl poděkovat hudbou. Já vás tam pozvu za chvíli, teď další muzika.

Ladíte rádio Vltava, rádi bychom vás pozvali na výjimečný koncert, který se uskuteční tuto neděli 14. června v odpoledních hodinách pod širým nebem v areálu Jihlavské nemocnice. Akce se rozhodl uspořádat jeden z jejich spokojených pacientů jako poděkování pacientům i zdravotnickému personálu. V rámci programu vystoupí kapela Pepíčkovo štěstí a smíšený orchestr základní umělecké školy Velkého Meziříčí. Hudba zazní ve vnitrobloku areálu, aby si ji mohli užít pacienti přímo ze svých pokojů, stejně jako návštěvníci a zaměstnance nemocnice. Jak nemocnice uvedla na svém webu, těšíme se na setkání se všemi, kteří chtějí společně prožít příjemné hudební odpoledne a podpořit atmosféru sounáležitosti a radosti. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 desetinu členů. Co je to ta desetina?
2: Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: chytřejší než rádio.
1: Přijdeme-li na návštěvu do cizí domácnosti, hned na prahu zaregistrujeme specifický, více či méně intenzivní pach, charakteristický čistě pro příslušný byt či dům. Řeč ovšem není o parfémech nebo dezinfekčních prostředcích. Bez ohledu na míru jejich používání se ve výsledném odéru odrazí přítomnost psa či kočky, špinavé oblečení, nový koberec, mýdlo v koupelně, nádobí ve dřezu. A obdobnou směsici přitom ostatní ucítí v našem bytě, zatímco my je nevnímáme. Stačí totiž jen několik sekund pobytu v blízkosti pachového zdroje a čich se na něj adaptuje. Ve vlastním bytě trávíme zpravidla dostatek času na to, abychom takzvaně jeho pach necítili ani po několika hodinách venku. Odjedeme-li ovšem déle než na týden, popsaná aklimatizace postupně vyhasne a po návratu si musíme opět zvyknout. Proč odér nemůžeme cítit, vysvětluje takzvaná čichová adaptace. V jejím důsledku již po několika nádeších vůni domova zkrátka neregistrujeme a ze stejného důvodu nevnímáme vlastní tělesný pach, svůj dech a po pár minutách ani parfém, který jsme použili. Teď další muzika.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: nemiluju.
1: Ladíte Rádio Jihlava, v Jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Jeden z nejvzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhynulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat, tak se na ně přijďte podívat. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. V Lidicích si lidé připomínají 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel.
4: Co se děje v kraji?
5: Prezident Petr Pavel s manželkou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká se zástupci samospráv, neziskového sektoru a s občany. V Bratislavě se včera narodila siamská dvojčata. Porodnice zatím zdravotní stav novorozenců neupřesnila. Narození siamských dvojčat je považováno za mimořádně vzácný úkaz. Často se rodí už mrtvá nebo umírají několik hodin po porodu. Pokrok v lékařství nicméně dává rodičům alespoň jiskru naděje.
4: Sport.
5: 44-letá americká tenisová hvězda Serena Williams po úspěšném návratu po čtyřleté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Na turnaji v Queen's Clubu řekla, že se ještě nerozhodla.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osoba Pitíška na Žďársku. Více za okamžik.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Ladíte vlnu 101.1 FM. Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová vytýška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila hodnotelská komise titul za péči o veřejný život, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Výsledky pak sdělila mluvčí kraje Jitka Svatušová. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku. Teď další muzika.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Letomyšl na Světavsku v září zahájí přestavbu historického domu na Smetanově náměstí, který dřív patřil rodině Bedřicha Smetany a nyní v něm sídlí městská policie. Služebnost strážníků město zachová a zároveň postaví 6 startovacích bytů. Alespoň to uvedla radnice v tiskové zprávě. Předpokládané náklady jsou 29,5 milionu korun. Město má slíbenou dotaci 5,7 milionu korun a zvýhodněný úvěr od státu. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět plných bitých fretek.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Počet nehod s cyklisty na elektrokolech se loni meziročně zvýšil o 35%. Policie evidovala 867 těchto nehod, zatímco o rok dříve 641. Více už Jana Pelešková z policejního prezídia.
6: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
5: Celkem policie v minulém roce vyšetřovala 4110 nehod s účastí cyklistů.
4: Co se děje v kraji?
5: Zájemci mohou vyrazit na druhý ročník procházek s městem, aneb dovolte architektuře vašeho města, aby se vám stala průvodcem. Jedná se o projekt, který organizuje Městské divadlo a Kino Ostrov v návaznosti na architektonický manuál Havlíčkova Brodu. Procházky zůstávají zdarma a je jich celkem 10. Egypt hodlá razantně vyřešit přemnožení toulavých a pouličních psů. Země zvažuje zvířata vyvážet do zahraničí, což za určitých okolností mezinárodní zákony nezakazují. Stát má podporu Egyptské asociace na ochranu zvířat. Úřady zaznamenaly více než 1,2 milionu případů pokousání nebo poškrábání psem za prvních 9 měsíců loňského roku.
4: Sport.
5: Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa jako střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3-0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0-2. Plzeňský obránce poraženého týmu Dosky strávil utkání na lavičce.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Krásné středeční dopoledne, tentokrát už ale s datem 10. června. Dneska je v kalendáři napsáno významný den, protože si připomínáme smutné výročí vyhlazení Lidic. Pojďme ale k něčemu veselějšímu. Stejně jako kdykoliv jindy vás i dnes čekají informace, zajímavosti a drby, ale hlavně fůra skvělých písniček. To vše ve vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Teď je krátce po 11. hodině a tak se do toho rovnou můžeme pustit. Dozvíme se třeba, že v Kremlu se nám bojí o Putina. A taky zjistíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem více. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Rádio Jihlava 101

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti v době a aktuality ze světa hudby.
0: Španělský zpěvák Enrique Iglesias se nikdy netajil tím, že si pozornost ženských obdivovatelek užívá. Přesto byl po více než dvě desetiletí považován za jednu z nejstabilnějších hvězdných poloviček po boku bývalé tenistky Anny Kurníkovové. Nyní však už ale zase jí líbá jinou.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Mám rád vůni tvý kůže, řej, když můžeš mě řát.
0: Zpěvák Pavel Vítek je v péči lékařů, a to už od uplynulé středy. Interpret hitu Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže měl už v minulosti potíže se srdcem a dvakrát podstoupil kvůli srdeční arytmii takzvanou ablaci.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Přestože na Broadwayi nikdy nehrála, na udílení cen Tony, takzvaných divadelních Oscarů, předvedla zpěvačka Pink pořádnou show. Na prknech Radio City Music Hall v New Yorku se kromě moderování objevila několikrát i jako hvězda večera a za oslavovanými herci rozhodně nijak nezaostávala.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: I could stay awake just to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni.
2: Počkej, ty máš rád svou tchýni?
1: Ne, zavolali mě k identifikaci.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's go.
3: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 10. června a tak se můžeme třeba podívat na to, kdo má dneska svátek. Jsou to Gita, Margit, Olivie, Olivie a Oliva. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM a právě po těchto vlnách za vámi teď posílám pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore!
0: Dobrý den, co vás trápí?
2: No víte, já už se nějaký ten čas nemůžu vyčůrat. Prostě to nejde, no.
0: Aha, tak víte co, slikněte se a já se na to podívám.
2: Ježiš, pane bože, teď vy na ně máte úzel. A jo, chleba jsem zapomněl koupit.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Krajská zdravotní dokončila audity v litoměřické nemocnici, kdy loni v listopadu v jeden den zemřeli dva novorozenci a další museli lékaři resuscitovat. Kontrola odhalila, že zdravotníci se odchýlili od doporučených postupů. Vyšetřování případu dál pokračuje.
4: Jihlava aktuálně.
5: Oční oddělení Jihlavské nemocnice rozšířilo své přístrojové vybavení o moderní ultrazvukový diagnostický systém, který představuje významný posun v oblasti očního zobrazování i předoperační přípravy pacientů. Nové zařízení umožňuje detailní vyšetření očních struktur i v případech, kdy nelze využít standardní optické metody. Přístroj vyšel na téměř 1 000 000 korun. Americká policie vyšetřuje velký hořící kříž, který se objevil v Grantově parku v centru Chicaga. Snaží se zjistit motiv i to, jak se tam kříž dostal. Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku Klux Klan.
4: Sport.
5: Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme tady, dámy a pánové, pravé poledne, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli vás čeká další recept. Jaký? No, to se dozvíte už za chvilku. No a taky se podíváme, kdo nám slaví dneska narozeniny. Tak vám všem přeji příjemný den a posílám další hit za hitem.
4: Rádio Jihlava 101.

Pojďme se teď podívat na Rádiu Jihlava na další recept. Dneska si řekneme, jak se dělá takové rychlé kuře na paprice. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Maso nakrájíme na větší kousky a dáme do misky. Osolíme, opepříme a promneme. V hrnci rozehřejeme olej, spěníme na něm nakrájenou cibuli a přidáme to maso. Krátce zarestujeme, aby se maso zatáhlo. Poté zaprášíme sladkou paprikou, promícháme a hned podlijeme kuřecím vývarem. Do hrnce přidáme bobkový list a můžeme dusit pod pokličkou až do měka, až se nám tak trošku začne maso rozpadat. Maso z omáčky pak vyjmeme, nalijeme do ní polovinu smetany a ve zbytku smetany rozšleháme trochu hladké mouky. No a pak za stálého míchání vlijeme do té vroucí omáčky a ještě metličkou rošleháme. Dobře provaříme, alespoň 15 minut. Do omáčky pak vrátíme maso, dosolíme, dopepříme, přidat můžeme i trošku octa. No a je hotovo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 10. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: S novým dopravním omezením musíme počítat na ulici Evžena Rošického, a to z důvodu dokončování rekonstrukce. Toto omezení potrvá až do konce září.
2: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 10. června. Pojďme se teď podívat na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká: svatá Gita, pole plná žita. Nebo svatá Olivie, zahrádky nám zalije. Tolik tedy pranostiky na dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Последні а світ се точи.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Hezké odpoledne. Ministr školství Robert Plaga ředitelům škol zaslal dopis, ve kterém oznamuje zrušení povinnosti vyučovat angličtinu v prvních třídách. Školy měly prvňáky začít učit anglicky od září 2028. Jazyk tak bude i nadále povinný až od třetího ročníku. Plaga zrušil také povinnou výuku druhého cizího jazyka na druhém stupni.
4: Co se děje v kraji?
5: Pelhřimov po roce dokončil parkoviště se 72 místy v průběžné ulici u řeky Bělé. Zaplatil za ně 23,4 milionů korun. Pro veřejnost se parkoviště otevřelo dnes. Parkování je zdarma. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Uvedl to ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi a zítra je čeká první operace.
6: Budou probíhat všechny diagnostické vyšetření, které nám určí, aké cievné riečiště mají společné, které orgány jsou společné. Teraz vieme povedať, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky a tým, že jsou zrastené pánvami, tak nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine, ktoré má.
5: Případ se podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Později byla úspěšně oddělena.
4: Sport.
5: Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí v přepočtu 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informoval na svém webu. Real se zatím nevyjádřil.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. A dneska se dozvíme, že zpěvák Pavel Vítek skončil ve špitále. Více podrobností pro vás budu mít už za malou chvíli. Teď vám posílám další hit a přeji příjemný poslech.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Pavel Vítek skončil v nemocnici. Infarkt? Manžel Sidovský promluvil. Vítejte v bulvárním okénku. 63-letý Pavel Vítek se podle informací Blesku zotavuje z infarktu, který prodělal minulý týden. Jeho manžel a manažer Janis Sidovský, který se až doteď obrnil mlčením, se poprvé vyjádřil. Vítek je v péči lékařů už od uplynulé středy. Uskupení Čtyři tenoři, jehož je Vítek členem, totiž ve čtvrtek zpívalo koncert v Holicích ve třech, bez Pavla. Interpret hitu Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže měl už v minulosti potíže se srdcem a dvakrát podstoupil kvůli srdeční arytmii takzvanou ablaci.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůžete dávat pozor. Už včera jste mě málem přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlnách 101.1 FM. Máme dneska 10. června.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Rusko vypnulo speciální kamerový systém, který zajišťoval bezpečnost ruského prezidenta Vladimíra Putina. Špičky režimu se totiž obávaly, že by kamery mohly prozradit Putinovu přesnou polohu pro jeho zneškodnění. Ruské špičky se obávají, že by síť bezmála 300 000 kamer rozmístěných po Moskvě mohly využít nepřátelské tajné služby na likvidaci nejvyšších ruských představitelů.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme středu, je 10. června. No, ale už mi nezbývá, než se s vámi prozatím rozloučit a uvolnit prostor mé kolegyni Katce, která vás bude bavit následující 2 hodiny. A zároveň vás také pozvat na 16. hodinu, kdy se sem vrátím. A do té doby, čau bas fugas.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. V Lidicích si lidé připomínají 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel.
4: Co se děje v kraji?
5: Prezident Petr Pavel s manželkou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká se zástupci samospráv, neziskového sektoru a s občany. Přibližně 40 tisíc lahví vína, které byly kdysi součástí rozsáhlé sbírky sovětského diktátora Stalina, půjde do dražby. Rozhodla o tom gruzínská vláda, která minulý týden v Tbilisi po mnoha letech otevřela sklep, v němž se starobylý vinařský poklad nachází. Stalin se zmocnil sbírky poté, co ji bolševici v roce 1917 zabavili během své revoluce carské rodině.
4: Sport.
5: 44-letá americká tenisová hvězda Serena Williams po úspěšném návratu po čtyřleté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Na turnaji v Queen's Clubu řekla, že se ještě nerozhodla.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. V Jihlavské zoo mají mladě Pekary Wagnerová. Podrobnosti už za chvíli, buďte s námi.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

Hezké odpoledne těší nás Žilavíta Rádio Jihlava. V jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Jeden z nejvzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhynulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Tak přejeme z Rádia Jihlava, ať se i nadále daří.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Hezké odpoledne, posloucháte rádio Jihlava. Víme, že po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum. Buďte s námi, uslyšíte víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu. Festival letos bude od 31. července do 16. srpna. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.

0: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Počet nehod s cyklisty na elektrokolech se loni meziročně zvýšil o 35%. Policie evidovala 867 těchto nehod, zatímco o rok dříve 641. Více už Jana Pelešková z policejního prezídia.
7: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
6: Celkem policie v minulém roce vyšetřovala 4110 nehod s účastí cyklistů.
5: Co se děje v kraji?
6: Zájemci mohou vyrazit na druhý ročník procházek s městem, aneb dovolte architektuře vašeho města, aby se vám stala průvodcem. Jedná se o projekt, který organizuje Městské divadlo a Kino Ostrov v návaznosti na architektonický manuál Havlíčkova Brodu. Procházky zůstávají zdarma a je jich celkem 10. Egypt hodlá razantně vyřešit přemnožení toulavých a pouličních psů. Země zvažuje zvířata vyvážet do zahraničí, což za určitých okolností mezinárodní zákony nezakazují. Stát má podporu Egyptské asociace na ochranu zvířat. Úřady zaznamenaly více než 1,2 milionu případů pokousání nebo poškrábání psem za prvních 9 měsíců loňského roku.
5: Sport.
6: Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa jako střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3-0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0-2. Plzeňský obránce poraženého týmu Dosky strávil utkání na lavičce.
5: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
9: Ladíte Rádio Jihlava, přejeme vám krásný den a víme, že na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Buďte s námi, mám podrobnosti.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Takové jsou novinky z našeho kraje teď k dalším hitům rádia Jihlava.

samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 členů. Co je to ta desetina? Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Koncert od pacienta pro další pacienty a personál Jihlavské nemocnice se bude konat už o víkendu. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hudba zazní ve vnitrobloku areálu, aby si ji mohli užít pacienti přímo ze svých pokojů, stejně jako návštěvníci a zaměstnanci nemocnice. Tak takové jsou informace z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Krajská zdravotní dokončila audity v litoměřické nemocnici, kdy loni v listopadu v jeden den zemřeli dva novorozenci a další museli lékaři resuscitovat. Kontrola odhalila, že zdravotníci se odchýlili od doporučených postupů. Vyšetřování případu dál pokračuje.
3: Jihlava aktuálně.
4: Oční oddělení Jihlavské nemocnice rozšířilo své přístrojové vybavení o moderní ultrazvukový diagnostický systém, který představuje významný posun v oblasti očního zobrazování i předoperační přípravy pacientů. Nové zařízení umožňuje detailní vyšetření očních struktur i v případech, kdy nelze využít standardní optické metody. Přístroj vyšel na téměř 1 000 000 korun. Americká policie vyšetřuje velký hořící kříž, který se objevil v Grantově parku v centru Chicaga. Snaží se zjistit motiv i to, jak se tam kříž dostal. Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku Klux Klan.
3: Sport.
4: Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a na Rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas a společně můžeme tak pokračovat v tom našem odpoledním červnovém vysílání. Je totiž středa 10. června a vy jste, doufám, dobře naladěni na 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, že v našem kraji řádí falešní policisté. Nebo si řekneme, kdo ze slavných se 10. června kdy narodil. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, nenechte si je ujít. Já všem přeji krásné odpoledne, dobrý den a dobrou náladu a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním a se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
6: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat, kdo pak se nám 10. června narodil. Tak třeba zpěvačka Marcela Holanová, herec Vladimír Dlouhý, herec Zdeněk Mahdal, ale taky třeba americký hudebník a herec Shaney West. A pokud i vy jste se někdo narodili 10. června, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek. Happy birthday to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Roman domů a říká, potřebuju honem stovku, někdo ve třídě rozblokno, ale neudělal jsem to schválně.

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Na policii se obrátilo hned několik lidí, kteří v minulém týdnu uvěřili podvodníkům. Někteří převedli své peníze na cizí účty, jiní je předali neznámým osobám. Hlavní roli ve všech případech hrají stále nepoučitelní lidé, konstatovala úvodem policejní mluvčí Dana Čírtková. Třeba jedna žena podvodníkům uvěřila ve Žďáře nad Sázavou, vybrala ze svého spořícího účtu 200 tisíc a na parkovišti ve městě je pak předala neznámému muži. Ten s touto hotovostí odešel kdo ví kam.
1: Policie Jihlava.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Díky zvýšeným nákladům na dopravu a jiné položky skokově zdražují lidem i dovolené a proto až 40% českých turistů narychlo mění plány na letošní dovolenou. Jedou buď to někam úplně jinam, anebo na kratší dobu. Jen polovina lidí plány nemění a to ani za tu cenu, že za to zaplatí víc.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Ministr školství Robert Plaga ředitelům škol zaslal dopis, ve kterém oznamuje zrušení povinnosti vyučovat angličtinu v prvních třídách. Školy měly prvňáky začít učit anglicky od září 2028. Jazyk tak bude i nadále povinný až od třetího ročníku. Plaga zrušil také povinnou výuku druhého cizího jazyka na druhém stupni.
3: Co se děje v kraji?
4: Pelhřimov po roce dokončil parkoviště se 72 místy v průběžné ulici u řeky Bělé. Zaplatil za ně 23,4 milionů korun. Pro veřejnost se parkoviště otevřelo dnes. Parkování je zdarma. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Uvedl to ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi a zítra je čeká první operace.
5: Budou probíhat všechny diagnostické vyšetření, které nám určí, aké cievné riečiště mají společné, které orgány jsou společné. Teraz vieme povedať, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky a tým, že jsou zrastené pánvami, tak nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány z brušnej dutiny, ktoré má. Ktorá svoje.
4: Případ se podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Později byla úspěšně oddělena.
3: Sport.
4: Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí v přepočtu 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informoval na svém webu. Real se zatím nevyjádřil.
3: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
7: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Už za chviličku si řekneme, co v těchto dnech můžete dělat na zahrádce. Více informací už za malou chvíli. Teď si jen dáme další hit a já vám popřeji příjemné odpoledne.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Začátek června je obdobím plného rozkvětu, kdy nehrozí už žádné mrazíky. Je to naprosto ideální čas na výsadbu teplomilných rostlin, pravidelnou zálivku, také hnojení, vyštipování rajčat a péči o trávník. Ven můžeme také definitivně vysadit předpěstovaná rajčata, papriky, okurky, cukety a dýně. Do volné půdy vysejte fazole, kukuřici nebo další várku salátů a řetkviček pro postupnou sklizeň.
1: Zahrádkářský servis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

Hezký odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat do historie na 10. červen. V roce 1348 základní kámen hradu Karlštejn byl položen. Mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. Vybudovat na skále nad řekou Beronkou, měla být schránkou korunovačních klenotů. V roce 1619 bylo poraženo české stavovské vojsko Habsburskou armádou v bitvě u Záblatí. V roce 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. V roce 1963 byl vyhlášen Krkonošský národní park. V roce 2017 české hokejbalisté

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Právě teď jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Španělský zpěvák Enrique Iglesias se nikdy netajil tím, že si pozornost ženských obdivovatelek užívá. Přesto byl po více než dvě desetiletí považován za jednu z nejstabilnějších hvězdných poloviček po boku bývalé tenistky Anny Kurníkovové. Nyní však už ale zase jí líbá jinou.
2: Rádio Jihlava.
3: Mám rád vůni tvý kůže, řeji, když můžeš mě řát.
0: Zpěvák Pavel Vítek je v péči lékařů, a to už od uplynulé středy. Interpret hitu Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže měl už v minulosti potíže se srdcem a dvakrát podstoupil kvůli srdeční arytmii takzvanou ablaci.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Přestože na Broadwayi nikdy nehrála, na udílení cen Tony, takzvaných divadelních Oscarů, předvedla zpěvačka Pink pořádnou show. Na prknech Radio City Music Hall v New Yorku se kromě moderování objevila několikrát i jako hvězda večera a za oslavovanými herci rozhodně nijak nezaostávala.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. V Rydicích si lidé připomínají 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Rydice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel.
0: Co se děje v kraji?
1: Prezident Petr Pavel s manželkou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká se zástupci samospráv, neziskového sektoru a s občany. Přibližně 40 tisíc lahví vína, které byly kdysi součástí rozsáhlé sbírky sovětského diktátora Stalina, půjde do dražby. Rozhodla o tom gruzínská vláda, která minulý týden v Tbilisi po mnoha letech otevřela sklep, v němž se starobylý vinařský poklad nachází. Stalin se zmocnil sbírky poté, co ji bolševici v roce 1917 zabavili během své revoluce carské rodině.
0: Sport.
1: 44-letá americká tenisová hvězda Serena Williams po úspěšném návratu po čtyřleté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Na turnaji v Queen's Clubu řekla, že se ještě nerozhodla.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi a v té nás čeká třeba informace o tom, jak teplo nebo jak zima bylo kdy právě 10. června. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Až do pátku nás čeká počasí podobné tomu dnešnímu, tedy zataženo, déšť, oblačno, přehánky a nízké teploty. Jen maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

Pavel Vítek skončil v nemocnici. Infarkt? Manžel Sidovský promluvil. Vítejte v bulvárním okénku. 63-letý Pavel Vítek se podle informací Blesku zotavuje z infarktu, který prodělal minulý týden. Jeho manžel a manažer Janis Sidovský, který se až doteď obrnil mlčením, se poprvé vyjádřil. Vítek je v péči lékařů už od uplynulé středy. Uskupení Čtyři tenoři, jehož je Vítek členem, totiž ve čtvrtek zpívalo koncert v Holicích ve třech, bez Pavla. Interpret hitu Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže měl už v minulosti potíže se srdcem a dvakrát podstoupil kvůli srdeční arytmii takzvanou ablaci.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Dneska máme středu 10. června. Tak se na toto datum teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 1937. Bylo 33 stupňů. Nejstudenější 10. červen jsme zažili v roce 1881, kdy bylo jen 6,5 stupně. Ale dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,3. Dámy a pánové, pro dnešek je to všechno. Já vám přeji hezký zbytek středečního večera, také noci, strávené nejlépe s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau bas fugas.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Počet nehod s cyklisty na elektrokolech se loni meziročně zvýšil o 35%. Policie evidovala 867 těchto nehod, zatímco o rok dříve 641. Více už Jana Pelešková z policejního prezídia.
3: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Celkem policie v minulém roce vyšetřovala 4110 nehod s účastí cyklistů.
1: Co se děje v kraji?
2: Zájemci mohou vyrazit na druhý ročník procházek s městem, aneb dovolte architektuře vašeho města, aby se vám stala průvodcem. Jedná se o projekt, který organizuje Městské divadlo a Kino Ostrov v návaznosti na architektonický manuál Havlíčkova Brodu. Procházky zůstávají zdarma a je jich celkem 10. Egypt hodlá razantně vyřešit přemnožení toulavých a pouličních psů. Země zvažuje zvířata vyvážet do zahraničí, což za určitých okolností mezinárodní zákony nezakazují. Stát má podporu Egyptské asociace na ochranu zvířat. Úřady zaznamenaly více než 1,2 milionu případů pokousání nebo poškrábání psem za prvních 9 měsíců loňského roku.
1: Sport.
2: Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa jako střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3-0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0-2. Plzeňský obránce poraženého týmu Dosky strávil utkání na lavičce.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě málem přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava 101.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti kolem velkýho piana.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat,

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 desetinu členů. Co je to ta desetina? Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebujeme si si představit nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Podívej.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda. Já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: kdekoliv. Já si ho tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: Tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Zrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. No ne, počkejte. Ne. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne. To se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna? Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne, hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je
1: no,
2: dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to zrušilo.
2: Postel v ní, body doil a kaolin, to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovolože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedení. Hajdi do postele.
2: Lékařské tak, vedení, takže to je tak. Bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale my otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledali nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, už bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou.

0: samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.
1: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad

Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíče tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky. A tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, jo? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus. Tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímnej dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Tak teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět, jak vznikla. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
1: Jsou krásný zážitky.
0: No, když najdeme lístek, tak jdeme a...
1: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v halabala. My máme dramaturgický plán.
0: Náročného diváka.
1: No, to...
0: Jsme tam dva.
1: Pořád přibíráme členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
0: A mi skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don. A když jste viděli také, při díly toho byli.
1: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
0: tvrdě.
1: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Ale to nemůžete, to opravdu to nejde, to už je natočený jednou. A...
0: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě. A... Oddělené,
1: dobře, ale já jak jsem oddělen na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
0: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli jsme se aspoň povíce vypořádat se jedním z nich.
1: A podařilo se nám to s Igorem a Stapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
0: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpáče. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevazka dítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá přišel. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátník. Jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hadě. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za dnes. Je však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Potřebnej strach, Karel. Budeme se s ním jako přátelský strkat, až ho povalíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na půmě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlá. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapovi třeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes stýl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila. Jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, abyste trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abyste to všechno měli. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak, co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček. Pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plzák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To je jako kdyby byl člověk oplzlej nebo něco. No, jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík. A řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malej Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychletlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustých strefuje. Když nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je, protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Víte, to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je. Víš, že už nemusí dělat další děti. To už má vlastně hromadu dětí, no. V tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustý, protože tlustí lidi nezávidějí. Tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem. Nestarají se o druhý, protože od božího rána mají dost starosti sami ze sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval. On nosil vysoké boty. A teď vždycky on vypadal, když si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na dech si. A zase ke... Na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj, ten si zavázoval levu a maminka ho se zahu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku, nejsou hysterický. My jsme jednou stali všichni vytřeštěni a tatínek jediný klidnej s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barák. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo na té, v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barák skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec šel tam, teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být dědičný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, akorát holky mají prsa. Všichni už všichni znali.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšiml. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak lidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Andolou mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No. Jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí. Že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že? Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Ne, co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne. Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne. S tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
2: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná.
1: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
2: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
1: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
2: No,
1: víte, že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
2: No to se ani nedivím, člověče, teď tak já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha, jako kniha.
1: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Jako kniha, mistře.
2: Jako kniha.
1: Jako kniha, samozřejmě, jako kniha. Ano, jako kniha. Uj, mistře, no. Existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte nebo který nemáte rád?
2: Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přím. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
1: Já hořím nedočkavost.
2: Co?
1: Který sport to je?
2: A to vám neřeknu. A neřeknu. A kdybyste po mně dupal, tak vám
1: ale
2: neřeknu.
1: Se...
2: Já řeknu, já se někdy začnu.
1: Diváci jsou právem zvědaví.
2: No. Nenutte mě. Chci říct, nenutte mě.
1: Ale mistře, tak když už, jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím.
2: Tak si klekněte.
1: Ne, mistře, to...
2: Ne.
1: Něco jiného, co
2: vy mě nový chcete. Kalhoty. No. No jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
2: Že se potom budeme spolu koulovat.
1: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
2: No, prosím.
1: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
2: Bumerang.
1: Bumerang, jak to?
2: To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco řeknu, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy, teda do hlavy, to snad bolí ještě víc.
1: My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
2: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
1: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
2: No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava. Ano.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to nerad, jak si jde. Až chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
2: Co? Se musím vědět, nad čím se myšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak i nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: Vy umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Bokovku, jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to hlavu.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, poněž to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
1: No jo, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy, je na šaší hra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No proč ne? Dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte závod.
2: No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to. Chcete poradit, jo?
2: Ano,
1: tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona...
2: Ona...
1: Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte?
4: A psa takovýho pejska má rovnýho.
1: Takhle malinký pejsa má. Jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venči každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty. Chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo jo. Mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Jde jako by mít, jako by mít.
2: Dost! Vy můžete nechat.
1: Dášo,
2: domů. To je u vás mamlas, moula, hašašíra.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.